0: Krumlovský advent byl letos obohacen výjimečnou událostí. Režisér Jirka Strach se do Českého Krumlova vrátil, aby si zde užil andělský průvod.
1: No tak, a umíte to všichni, jo?

Tak mě nezbývá, než všem divákům říct, najděte si na internetu, třeba na webových stránkách Městyse Hořice.

0: asi šťouchnout a kam zatlačit, jo, kde povolit.
1: Jo, že to dokážeš eliminovat tak, aby nebyl následný problém, ale zastavil to násilí. A kdyby tam šlo třeba o něco vážného, že už by tam byla zbraň, tak?

0: domácí televize.
1: Hned v úvodu roku 2017 jsme zjistili, že jsou ve Frimburku žraloci. Na bezpečnost koupání v Lipenské přehradě to ale vliv nemá. Obávaní tvorové jsou totiž v akváriích tamního vodního světa a prsty v tom nemá nikdo jiný než Steve Lichták.

0: Já mám před kamerou Honzu Revaje. Honzo, ahoj. Ahoj. Jak se to stalo, že jsi až žraloci?
1: Tak to je dlouhá historie. To, že jsem tady, je výsledek toho, že se Stevem Lichtágem, který tady to vlastně vytvořil, spolu s Božkem Wagnerem, majitelem tohoto hotelu, a jeho ženou Marcelou, udělali tady ten nádherný podmořský svět a mě poprosili, jestli bych mu je nepřišel pokřtít, ty žraloky. Ale nás pojí delší přátelství se Stevem, jelikož já vím, že on natočil několik filmů a sám je vlastně vášnivým potápěčem a dokumentátorem o podmořském světě. A my jsme spolu točili jeden projekt s Číňanama, takový jako mezinárodní, a to nás teď spojilo natolik, že jsme se teda jako začali více vídat, scházet, a došlo až tady na to křtění žralučku, protože to samozřejmě nějakou dobu trvalo, a než na to došlo, tak uběhlo dost času na to, aby jsme si řekli, tak jo, tak přijedeme a pokřtíme to.
0: Steve Lichták, rodák ze Znojma, Moravák jako já. Steve, vítej na jihu Čech a vítej tady u svou báječnou akci. Jak tě napadlo sem vůbec jako do Frimburka přijet a jak jste se sem dostali s těma žralokama?
2: Hle, to je vlastně strašně jednoduchý. Je tady dost velká základna potápěčů, kteří mě sem před 15 lety přitáhli, takže tady velice dlouho tady existovala galerie Steva Lichtága, která byla někde ve staré škole. A když jsme hledali prostor pro tuto úžasnou expozici, která byla v Praze, tak slovo dalo slovo a starosta mě seznámil tady s vedením wellness hotelu. Sedli jsme si a za půl hodiny bylo jasné, že sem celý svět pod hladinou poputuje do jižních Čech. Mně to vůbec nevadilo, protože já to tady mám hrozně rád. Lipno je krásný, úžasný jezero, vodu mám rád.
0: Jihočeské moře.
2: No a ty žralučci, no tak ty žralučci, to už je jenom jakási součást jenom této expozice. Jsou to vlastně naši první žralučci, myslím si, že jich tady bude ještě víc. A víš, jak to je, všechno vzniká nějak, no tak to prostě...
0: Když se sejdou dobří lidi
2: a když je vůle a chuť a když se potkají stejné energie, tak potom může vzniknout něco takového, jako je svět pod hladinou.
3: Chtěl náš rozhovor odlehčit. Dnes je velký trend
4: Milí diváci Českokrumlovské televize, já vás zdravím z městské knihovny v Českém Krumlově, kde za malou chvilku začne beseda s jednou významnou osobností regionu, která právě sedí vedle mě. Je to pan Jindřich Malšínský, spisovatel a dlouholetý pedagog. Já ho tímto zdravím. Dobrý večer.
5: Dobrý večer a děkuji za hezké představy.

budeme schopni rovněž zajistit výrobu nových střelbyschopných děl. Udělali jsme vše proto, aby se mohl schwarzenberský granátník na zámek v Českém Krumlově vrátit. Ale potřebujeme k tomu vaši pomoc.

0: To pokračuje krásně.
1: No ale a já si to přeji úplně stejně, protože ten humor, ten náš trošku drží při životě i v této ne zrovna úplně nejkrásnější době.

kdy si člověk uvědomil vlastně kořeny, kdy si člověk uvědomil to, že tady krásné jižní Čechy skýtají folklor, který obsahuje vlastně lidové zvyky a tradice. A vzpomínalo se

Než se rozloučíme, dovolte mi, abych se pustil na chvíli na tenký led pověstí. Bez nich by byl náš svět a také náš film o něco chudší. I Boletický kostel má svou pověst.

0: areálu stojí poměrně masivní hrubé stavby.
1: Pevně věřím, že opravdu tohle není poslední splněný sen. Ty další jsou přání to celý změnit, než my dva starosto zemřeme.

Začínající hvězdu Davida Kollera. Tam my jsme původně chtěli, nebo měli jsme původně domluvenou jasnou páku, kde David Koller hraje na bicí.

Kolik filmů a sám je vlastně vášnivým potápěčem a dokumentátorem o podmořském světě. A my jsme spolu točili jeden projekt s Číňanama, takový jako mezinárodní,

Tu vlastně z období transformace města posledních 30 let. Občas to vlastně může posloužit i různým stavebníkům, pokud sami třeba mají částečně dochovaný historický objekt.

0: docela dost holek, což samozřejmě člověk přece jenom to má pořád takový, že těm holčičkám jako pusinku a to, a ona, když ji dáš takhle, tak ona by ti sekla a položí tě na zem.
1: Tak je to tak, docela ty holky to baví a jsou v tom takový,